0: otvorený. Samo Hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobrá večer.
2: Dobrá večer.
1: Eto ja.
2: What's up?

0: Alarm zvoní. Favbet dimenzia počine. Svietla grada postaju reflektory tvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Dož druhý slieder rutinu. Ty krojš igru. Favbet. Tvoja dimenzia igre.
1: Otvorený. Otvorený.